0: Se da bhás te heiclar elas a trai siú la sciala. Agus mar hús inniu dynne dyn na hirisori a bair a bhíag orti i riu agus dynne dyn na húdir a bair a lle mehen riu sin é Brendan O'Hare nach maran. Agus bei Brendan o gynnyr a womante a cur sís ar a hiel agus a hihir. A masachlar bei Míran o gynnyr hafad Ciaran MacMahone a Ross Muck agus ar a spidgeal sa bhíain nijig cuigan ní. Agus clunyatú Bert Oga o chiant a Ross Muck. Evelyn ní chonare agus Nóra ní Vrenain. Bei Patch agus Padraig O'Coolain o gynnyr an spidgeal. Agus ar déuar fad bei Connell agus Padraig O'Berin o gynnyr mar a hafad Seamus Ennis iad a chiant ar Helen yng Ngheltart i'r Yeshgart un yng Ngal sy'n fiain ní djeg daid a ní. A hiad a wain sio Brendan O'Hare a caint le prontius mac an nise siir sna seachta dí. Brendan a fyr bwas a wadra og sy'n fiain ní djeg níche.
1: Brendan, a vele dramiacht a vlaar clian a blian a sio bai leagan stát sio gada úrstiel lig sin a gahu da léru. Fyn túrstiel hein an áver caint a mór nere hannig sem ach ní djeg Shachtu a shegus nere fail si vlaagan berla do ghaavrian tar gyn. Skrilu vlaagan radio do freshen ghaalagan beidir. Fechan shirir shgil, da waru tige an ard war tugu ar ligshin a gahu. Gahariha nere kweini tira ar a laid suntish as a tuktar go ur war na liawra gael ya hagan samach.
2: Well, shilim gur berta harlan a tirich gur hendish halish an aafabula. Gus gur chan eidara shilim saad gulshach a shimplishin a riri. Ni chus é ein intas mór ar amhain gur an eritin ars ag a bobl hain ar mar vrahais a gónai gha dhikach leawr a kinti maach a hainioch leis a bobl gha gannach a bobl é nis ni skrib mis an leawr leag a dainioch leis a bobl skrib mein leawr mar gur hastol mein leawr a skrib Sirim gha bina hara ni ars ar gur bain chéad leawr a leawr gailge mar dara gur a rachart vore mas gha bobl agus gur hug na fail cha hori maach gudur maach leag an bog Freis an Eichel. Go gairid seiskan leagam cruihecht amach. Hapuid ar an marga vi aon. Sílim go binan fáe a rí.
1: Well, kamei an drama ar siú, drama lík sinna gara.
2: Sé, mag dar á fárta as inis me aonit an aistúrin sin orkla na manis.
1: Ár na chale.
2: Chóirig an státse. Agus bese ar siúl sa beikóig le linn. Na seachtin a dyrnach a mí me an óvar le linn na féle. Rúniú Cúriú stáitse hana sa taibhearc an gáile ní réire rúháilis tá súlam go nnéire níos fearr le leagam bhachtára.
1: Tá, te mi siar a Brendan, do winter, do chúl ra hén?
2: Well, ba sa áran mua, hir sa bhí winter, si sin áran le winter a háras do hín áran o un séu cédéag, un seachtu cédéag ar inos, agus winter i máhar, bhí siad an o lár an níu cédéag, ba sa tibó húga ir in hánig sétsin. Maher bas ír hún dag hláire agus múntar í skáli bæn verðst ekku hannig maher múna skáli gáhárin er nús lánach eða marjallar húrst í politíkta ní úiðg sé skál en jósi hildalú marjallar eðri hæri vesanæja rei agus gynjarna sé míski kýntir er vintir í næsbúi gifí hans að nám agus kúrði úgu maher agal maður gáhárin agus skáli áil agus fannig margur en tæsbú gáin sján agus náfett tja maherig targa djó mar a hárlu væri en tæsbú gur sé ós kín kéð blíjan Vi misse når du kalder en tæspuk, vi misse kan chance i mig her nok så gør hårdt. Og hvad jeg fanden har gjort, fanden tæt. For en amsen vi skal poste gus den skal jeg også sort. Men der smug og ordning, mig her velg na med hen, men der velg.
1: Tænk jeg sker fos.
2: Tænk jeg sker kommer ikke gus svedelers.
1: Men hvis vi den

Agus is dacar a hálúg bhfuil cúpna an fethe dó a tafadach an ceol bio son Óstán City West in eisgirt á cliad son agus in í hán den Óstán mar láthar siam siachta heileach go háirithe ach fósain le bailúchan anna bhrá a bheith Liamocanar agus leis a hirn bio ag Óstán City West is sagart in á cliad son agus in Sally Garden set hagdar a bís áir sin cúpna an fethe dó hin siach eis sin cúpna an fethe is fethe dídach sa bhrín rá bhíle sa héan agus is brá an písa ceol go dóa agus is daslin an Cúis a gháil chynna é a chréla inúf a gáhaidé. Éir bhí géisteach le nuachta deisgirta tóna a chéanar bheithasig a bhgóhil le siúlóid speciálta sa dángan tróháns la súlim go bhannig a daimsir agus an chumarir gynéanig a gáhaidé agus an spéir gormos argiún an ord inis a chá an túlóid seo a rachtáil inúf tosnúri lehuasis tí ó láhir an vrína sa dángan i gwíne agus nó móst Aisling Joyce agus Mary Lynch nó Mary Níchan Chúr a bhí chó cáurach dúna tos a rádion ar bhí chó aimsir al tauchánig in agus bhí sí tút na gúnta sí roin ón le tiúch a cha Aisling Joyce agus Mary Lynn seo thuút a dúirt chun chiine inniuh agus siúlóid ar bhathe le hospíis hiirí tos nuair i lehuiite sé tí mar sin mahanú a propáil tá aga go fós tá hen a chuir goir sa gceart tá son lehuiite sé tí ó ón marine sa daingen agus lean sé slína sláinte feh 5 km na mar sin típla na daingen agus stálan scéal tá roiint feachta sí bailile airgid chumá ar bhathe le hospíis hiirí i tanna léon agus be ceannach agus sa daingen seachtain online de sa har na neu la diag ngor dien vide on a lawa tisha de gudi na doch logar mednach a kafe agus le heid sin a vegar siúl sa dangan de sa har na chuun on a lawa tisha de gudi na do da ar i hulu vani ngari na dor shach na o maailach on a de gudi na do i gefil i vrosnachan in sa amal na ngawl dier dien sin shach na dier dien sa chuun dier dien in karu la fehed bish an anna skaltan an pobalit son an la kien an karu la fehed dan misha agus bish ma vin an aimshid na riunt an la kien lasmod ifigin fwyst gawn dros mar amin pe fwyst ach samach as docha ach lasmod ifigin fwyst gawn dros er un i'r dyn yn carw la fe adgoma maenach a caffi sa dangan yng ngari yn y dor yn maen yng awl yn anysgol agos y gawn dros er fahe le hos bys hiri agos is cwys fahe sy'n y gwni ach yn tŵlo chyn yn garas gyrwyd yn sgwrn ach lewyr tis y chi nif yn sy'n marine yn hwnnw ffogant yn y dyrwyn sa dangan er lewyr tis y chi agos ta sŵlym gofan y sy'n bryo chwyf casmi pys y cywl nis y gwyn yn ni sa sio pís a ceol a cwmwch o gyn y fan wysl eile nôr un yn grŵp o oedio so nôr un i chastig yn grŵp o oedio so Burn Church fydd yr eryd seil o ias leilid na pandem agos fi'n pís a glywad eisiau cwmwch o y gyn y mwyr gyn y nôr un mwynt i chastig a hal o'n ei gyl chynig yn eisiau

0: Denver Dylan Valchstach Gooney, Sean Denver, Dilichos Corn the Busley, Sean Denver, Bulchstach, Sean Denver, Bulta Harren Sassan, like Sean Denver, and Dorna Cooley, Sean and Trononisha, Agus Fogentishinish Will Hean, Tidiger Clarna score, Michal Blanach, Shinan Hid score, Michal Blanach, Sadorna Lencha, Caruida, Takata, Agus Hokshan Machin Europe, and Hid score all Agus. Could was score in the forte egg Kilchonda Edit Darling, Kerikin score in the half score double tail fade a cup shin, Marshin, Hina Tidig, Shin Shehurin Dig, and I in Hurin Dig, Hukurin in the foreigner, Agus Carua de Fanta into Nimerton Shah, and the Lero Dig, Dinny O'Hella, and the Lehang and Fork, Dinny O'Hella, Agus Nerod Titi White, picking just what I said, Adorn, the year after the Kunin Chalestri, because I got to Harren Cheska Cook, and Ruher Dante, got to Harren Kerik, got to Stacks of Stua Moore, Nishta, she got to Hinkin of Adam Mike, Liam Bug, and cold border, Rinisha, so what, going Hitzko, Shane O'Donoghue, and Narida Peter V. Liam Bug, got to teach the whole, I guess Tashamo, Hoshamahalov, I guess Dushacha, and Vade Lugaton, then counting the stop of her father, Liam Bug, I guess Shuddet Kilhonda, and enunciated the Wellington Fort, Kino Darvin, is the father, Le Shemus O'Moran, and Mach, a wooden Cheshni, her father, Le Kino Morocho, I guess Fogancha, a Gavarmorish, and Neil O'Dolla, stopping Chenny Merska Hillig. Gahomlan, agus tasin chasul hart, agus a kunyal ni roj, agus a choro, Sean Aigo, agus a roj dinashud, agus ni roj balchista, ach ni diol chion na tan, agus a leiti gudas, agus Michal Blanach, agus a rodachin feki, agus muir, ar y tif siog yn ffordd, agus on bratach bon ordi, agach ni ecim gudidach cyntaf sy'n yna, ffyrdia o Brennan, ar y ni roj, ffyrdia tarni sir, cic sir y tan, agus tam a chiapa, gwyl yn muir tif lina yn sio, agar a ffocol y fe, agus leis o reitio, agus na gudidach at tarlo, Sama Ruru the King Lesh, no Wakish Arab the King Tarlo, Tasha Halistach, Agus Bay, Fakulaga, a Glush or Rachel and Cha, Agus Tasha Halatarant, Namahapa Gwil and Mike. O'Connell the Carte called Mariola Rudikin to Dorcha, Agus Willis had good chicken go away, Kifo for Shan Carte Bui, Tamahapa Gamakan for Tamhe, the men he son, Agus Carte Bui, Forte Egg Mike, Nidorum Gamisha, Dinna, and Amy Osk, God, Ni Hollish and Halnahi, Mariol Eric Carte Bui, Shin, Agus had done the Muir Ishke, Nish, Tal and Yero, it's Tokyo and Keen, Gahiligas Gahomlan, Mariola Shin, Agus Besha the Ste, Ed on Lina Mader, Agus Ficha, Lahain Hixir, Dirichos Corn, the Busty, Mariol, Ed on. Chant arinne an muirisce leis an muir líne agus kick a bheith seanán a chud Harren Sassan le na hall le tás a gáin tra i cianó mar níhe cianó mar chutó nach dahíd a prendugas cán eile fórte ag dahí an seachtú cúdi ag dahíd a prendugas an trunóna se agus fágan tra rá chúdín dig ag cilchon la hian a trí dig tá ag Michal Blanach mar sin sé chúdín dig an hai rá chúdín dig an tra chiat fár spár chiat a chúdín ag Michal Blanach hocht nú me dig cáte ar a glog tuk a mudja ar eis at a gorka iliam agus an clifisin idir nífa bán agus rei na hinímo
1: Gwyr mi'n ymwneud â Jerry agos nes gael agon Dyl o'r gled o'n ymwneud â bod Mae'r anodd hwns cwrdd gwrdd Nes yn tarn y le agos i'n ymwneud Si sgwr ffaith o'r gwrdd Heid o'r gwrdd o'r edo mi Yr cawn o'r dwbl i'n ymwneud Yn sy'n gyr ymwneud yn tarn y le Yn cawn adre i'n siad o'r un dod Yn tarn o'r parc yn so Mae'n ymwneud â bod yn gyr yn eich Yn hyn o'r dde Yn dod i si Siach gwyl i'n edrych yn ffordd Fad o'n eich yn cawnsa Da edrych yn ystach ar y gwyl yn cawnsa na fwyl ynghe Agos yn cawnsa fwyl ynghe Ar eich yn dras dod Wel, cyn y dod
2: I was able to get the ball. A V and Yehach eight the Mihal Dan Hed Re Wom Light and Dara Lesha, Yerat and Chiraku Chin Emiki Erkleeks at Farid, the Kiramashi Nishi Genoa Malas was the Parkish, I guess and Yehach Kafti in the Fornia, Kalam Crayenshaw, Tio Steeton, Dean Chin, Takor Makaharanchin, Gary Owen, more built to Swiss Kahard in the Spaghi, Tashigamart Erkde, I guess at Farid, Murin, Re Yerat Kuramawa, and Dior and Gulua and St. Kabiki Togan, Tetranona Jas Shavagan, Kabiki Togan, Tashi, the Kerabashi, and Johansson Hedle, Shinan Doyro, Mihalo Longan Abelta, Nahirati Ref on Chanel, Onson Hedle, and what a Tashi Filahan, three one which you can like him, Shanson Charhu like the Kerabashi, Trochi Kiba, Baka, a Genoa Valafri, Tan Kulam Shia, and the Kerabashi. Chiba o chulba yn ni Michael, Gini na mo cahal an dihaja elga gyrid, is siat leis, waish ys a dangai, hín a doi hirgi di cyn a maishri, nodi jay ag ni Michael, cyn a wamwch a cael chos a dde, ffacamaj, balagun a gael, rahamaj go blan rí ag garajin.
0: Gormila Mahada Joe, score ele forte, eg kilchon lugas, con ele corrilish, inishtirach agus ma kainz, crohod o dun tleve, a forin conis dernig, zagal haran chasnan, agus tutiach dam, nila chochurin id in the forne, hien it stijig, eg mihal dranach, nordi kardig, eg kilchon lugas, ta, bagnach nu med agus fiche kate, chanik mwyd kulini o, gahidja prundagas, nur vi shabimi women cha, on dorn the kulin dig, agus in tiu kulin dig, eg de prundagas marshin, ta, hochkin gahurini forte, on tnona shagasa on conchin nishtira forte a crohod o dun leva agus margin mat fogun cha rohulin edge in the fornia and cha agus on ta couple of euro dead about cashed for rela kanak agus ta ron on the bill that a for fi rela hin ki kemach sha hoga a couple din chave so said it well gun fort need some may and aru on ta far check in postke a go hir khonla agus shina shan khon o mani if the fiche at the room agusan agus ta richard heath at the well gun fort agus caint le cúl níl tam cíleas atá caint tá sé cúrtú rinne caint tá an cúl báir is de hán tá bert go chuid na milleanna is de hán tá bert as cíl chonla is de hán ach níl a duine ceart is de hán agus tá sé gluach an is sé lechúlaí láir cíl chonla sinna óna dála agus mebú go bhfeicthe óna dála cárta mar gheall a rud a caint a rinne sé nó rud a caint a chúla an réiteoir gineorna sé agus tá an leabhdín tarnaí maith aige agus lechúlaí láir chilchun le fanach go féideach go bhfeicice sé cadí aras a réiteoir leis agus cén cárta tú spáint tro cárta dúh fáte ag ón ó dála mar gheola an blocáil a rinne sé agus tá béis sé editaí bhlíne chun déan nóméid thocht nóméid atá fanta go hefigiúil insaglaf agus hebi cead a chuir is a réiteoir leis béidir go bhfeicach mu dir leis ar fáach na himara má tá trí nó chead an chuc nóméid go hanbliis i lenimirt a cha idir seo agus déan nóméid ní éici muid ón ó dála agus beidh chilchun le tíh le chead ar a déag agus Michael Brannach ar chuc Gara Diego, chi cymach, Tóki, ag Ronan o Bolan, agus Bolan Tramachi, hoffad ydw Ronan o Corrin, Ronan o Corrin, teacu sdach sy'n ymwyr, ti sian ams tosi, nir hos o sdach, tosia teacu chan portgau, agus ifyd y dod i'r rhywm, ta nirod ag Ferdi o Brennan, yn nŵn o wyr yn teich, hoffad ydw ysyn o cala, gymach leis, Rory, Díach le na híf, fágan te níró déag félim ó cnéla, félim siir go fad le Luke Mackay, Luke go fad le Ferdia, Ferdia O'Brien an agus tá cúnaige ach tá níró bag nach bainte hó ach tá Pauline Chanúni go fad le Mike McGarrett er níró dé nisse tá siag Cillín O'Corrin, tá Cillín mo er is seasca cúige gúnaí agus Mike le na híf, níl dinne be iste tíiste in áirí de píre seach a séin in bhá agus é tinnú riocht an úna agus an áil mar sin níl seo gal níró de áir de chuir isteach cinnte dearafa an níró ag fintan no Corrin, Fintan O'Corrin, agus Pass Allen Jay, chafad le Liam Berg, Liam McDonagh ar ysdach, Liam Berg, Sgrad Dantag i Liam Berg, agus a dyna falach ysdach, ar ysdw y Berg yn chyn, cic sir ysdach y tawn, ag o Liam, ni'r sgeidio leis y Lirod, cic alw Lirod o Nort, yr ysia, Marsin, ta'n Lirod, ta'n ysdach gyda yn lina, meidr agus ffichiau yn chai gyreitio'r, Bert gotisteach a ní díle sé gúl báir is séine ó danachir a gúl chilchonla agus Cillín O'Corrin a fórfí réile an chic sír a hógeal. Cillín, Eddie Lloyd, who King Gahuri in the MC, Gadisha, Prabunchan Lloyd, Brandon Charles Brook, Prabunchan Dishti, Agasa, Inish, for Fure, Lanchon Chahogal, Agasa, Tamakin Tick, Gurisha Haran Sastani, Nidolum, Gadiarisha, I heard Fiend Sastan, on Lloyd, but Haran Sastan, Egg, Killin O'Curry, on Sheo Kurin, Egg, Killin, on Trononisha, Agas Nirin Chin, Achandorna score, Egg, Michael Branach, in Son Lesha, Agasa Shin, he and Kardig, Egg, Michael Branach, Nord Kardig, Egg, Kilchonla, Tá chéad an úmed fiad go le a caite ar a glog a dáisiata a líam.
1: Gwyr mi ni mag yn y jury, wel hwn, ti'n bwyd yn denio o beth yma hynny, agos leid o fawr, agos yn ffordd sports, a lehan o wymach o'r cwrdd, rhaid hynny bod cael o fawr hynny, o Jack o Gwgoen i yn hen y dwy yn yn oed i siach, das y glyhed teis o'r nomad, agos yn peire o leid o fawr, cawn o'r dwys, agos anach lwys o'r ffwrnau, a ffad o'r ffordd, a ffyrch ni'n dar o leir a harys o'r trasdan, agos yn gyr o'r hannes yn leir yn sy'n cawn o'r dwy'n o'r cael, agos leid o fawr, cwnt Agus, well, Kommer man ha så här på hela så rensa ta i glamma det vi bara några då shop den då det kan ske. Är vad det är mig att för det bara några augusti över barn chief det är det ju bara det. Jag kan skåra så i

Shana Joseph Mannion a chwalamwyd yn sin the Maids of Monsisco angus the Green Mountain a chasse yn sin. Sjóðin er spísin að hæsja gann hlórsa, kjólbínu án að banna, nær við múti kælur djemlíana gann hlór agus hæsja Johnny Allens agus hún pinsja snísin.